Není to se kvapuáce a soudrochu na ty, tak ty tady mezi sebou nechceme už nic